Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Stan. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády KGB a

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107. Frýčka. Hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
1: Hello, darkness, my old.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
1: W&W. Welcome to the rave culture.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
2: Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Příjemnou sobotu. Zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin. Dramatizace humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Ambrose.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až

0: kam vyrazit.
1: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

FM. První vlně s nejnovějšími hity. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2006.

0: kam vyrazit.
1: Příjemnou sobotu, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. To

Krásné dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Máme sobotu s datem 9. května. Svátek slaví Ctiborové. Přejeme všechno nejlepší. Teď už vám posílám výběr nejnovější muziky z našeho éteru a za chvíli se můžete těšit i na kalendárium Fríčka. Příjemné dopoledne.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Ambrose.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Freerádiem se jdeme podívat na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Píše se rok 1894, kdy proběhla premiéra hry Bratří Mrštíků Mariša, a to v Národním divadle v Praze. V roce 1946 byla otevřena zoologická zahrada ve dvoře Králové a také ve dvoře Králové nad Labem a v roce 1973 Československá televize zahájila na druhém programu pravidelné vysílání v barvě. První program začal vysílat barevně až o dva roky později. Své narozeniny dnes slaví zpěvačka, klávesistka, také hudební pedagožka a skladatelka Lída Nopová, fotbalista Marek Jankulovský anebo anglický zpěvák a hudebník, člen skupiny Depeche Mode David Gehen. No a my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: začínám, tak buď u toho.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka frýčka za námi a na více retro hitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Huďkovou. Teď už jdeme na další muziku z vlny 107 FM.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.

0: Včera jste si opět nenechali ujít hitparádu 107 Frýčka. Lukáš Bartl pro vás přichystal novinky jako obvykle a kdo jste hitparádu nestihli, můžete si ji pustit v repríze každou neděli po 13. hodině. A jelikož nám odstartovalo i nové kolo hitparády, tak už teď můžete hlasovat na příští týden na freeradio.cz/top107 a proměnit pořadí.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Studium FM. První Brně s nejnovějšími hity.
1: Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: Máme krátce před 10. dopolední. Fríčko se ale s vámi, ladíte vlnu 107 FM. My jsme se v této hoďce podívali na kalendárium a v další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď už další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: be good. Po desáté je tu Free Radio s vámi. Developer chtěl pozemky v Kohoutovicích a na nich vystavět nové bytové domy. Jak to dopadlo, tak to se dozvíte za chvíli. Teď už přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Ejli!

0: Radní brněnských Kohoutovic koncem dubna rozhodli, že neprodají pozemky developerovi. Soukromý investor chtěl kolem ulic Výletní, Žebětínská a Prokofjevova postavit bytové domy. Podle vedení městské části má ale zeleně přednost před betonem. Městská část má zároveň pro lokalitu vlastní plány. Dlouhodobě totiž řeší nedostatek parkování a proto připravují projekt parkovacího domu se zelenou střechou, který by měl pomoci místním a zároveň citlivě zapadnout do prostředí. Teď už další muzika.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Ladíte vlnu 107 FM, Jihomoravané se dále potýkají se žloutenkou. V dubnu přibyly desítky nakažených a my se víc na to podíváme za chvíli.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Situace se žloutenkou je na jeho Moravě podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíc se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 osob, alespoň to vyplývá z údajů, které zveřejnili jeho moravští hygienici na svém webu. Oproti předchozím měsícům je to méně. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina případů z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření, především na řádné mytí rukou před jídlem. Teď už další muzika.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Fríčka vítá Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, dejte si do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků.

0: ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Radio. Kam vyrazit? Na Free Radio nám nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já vás tedy už za chvíli pozvu na Kohoutovický jarmark a gastrofestival. Více za chvíli, teď je přehled novinek.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Andrea.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zítra se v brněnských Kohoutovicích koná tradiční akce, která spojuje farmářské trhy, lokální prodejce a gastrofestival. Čeká na vás víc než 15 stánků a nabídnou vám vše od masa, uzenin a sýry až po třeba zákusky. Z nápojů nebude chybět pivo, limo ani káva. A těšit se můžete na teplá jídla. Na akci můžete tedy i poobědvat. Vše doprovází program na pódium. No a součástí jarmarku bude také doprovodný program pro děti. Připravené budou tvořivé dílničky, kolotoč na ruční pohon a malo na obličej, aby si den užili i ti nejmenší. Jarmark je otevřený všem generacím a nabízí příležitost potkat sousedy, posedět, ochutnat nové věci a strávit celou neděli venku. Tak doražte.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nemyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: 3 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
2: Nastraž

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Fríčko stále s vámi, my se stále nacházíme v hodince plné tipů, kam vyrazit. A já už vás tady za chvíli pozvu do letohrádku Mitrovských, kde probíhá výstava s letohrádkem kolem světa. Nenechte si to ujít, teď další hity.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: like a helicopter.
1: Prý rádio. Kam vyrazit?
2: V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně bude od začátku května do začátku července otevřená výstava s hernou, díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se seznámí se všemi světovými kontinenty, poznají různé kultury a také prostředí. Malé dobrodruhy ještě víc určitě zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníky čekají vědomostní aktivity a soutěže. Cílem této výstavy je obohatit dětem běžnou výuku zeměpisu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Prý rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Krásné poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. My se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější. Co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu, tak si to rozhodně nenechte ujít. Teď už pokračujeme další muzikou. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: minuty po 12. je tu Free Radio s vámi. Při požáru v Brně šlo o život babičce i dvěma dětem. Pomáhali jim stateční sousedé, tak i to se nám dělo v Brně a více o tom za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Ejli!

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Dvěma chlapcům a jejich babičce šlo o život. Začal totiž hořet jejich zahradní domek v Rotalově ulici v Brně. Rychle se šířící oheň uvěznil v zadní části zahrady. Oheň jim však uzavřel cestu zpět k rodinnému domu. Spolu s babičkou tak zůstali uvězněni mezi ploty sousedních zahrad bez možnosti úniku. Dva stateční sousedé si požár okamžitě snažili uhlásit za pomoci zahradní hadice. To ale ovšem nefungovalo. Jeden z nich proto přeskočil plot a snažil se děti i babičku dostat do bezpečí. Přes plot to ovšem nešlo. Nakonec v něm ale objevili průchod a všichni se bezpečně dostali na sousední pozemek. Babička přitom utrpěla lehké popáleniny na rukou. Nic horšího skrz újmu na zdraví se ale nestalo a relativně vše dobře dopadlo. A to díky sousedům, tak tleskáme.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: hudebních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Krásné odpoledne vám všem z éteru Free Radia. Přeji, za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co zajímavého museli v tomto týdnu městští strážníci řešit. Počkejte si na více informací za chvíli, teď další muzika.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě už máme mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu museli městští strážníci řešit.
2: Krásný den všem posluchačům Free Radia. Rozdílný pohled na situaci měli v pondělí brzy ráno dva muži v brněnských Ivanovicích. Jeden z nich chtěl přivést autem do firemního areálu, jenže ve vjezdu údajně stál neznámý muž venčící svého psa a vůbec se prý neměl k odchodu. Řidič na něj údajně pouze zablikal dálkovými světly, aby muž pochopil, že potřebuje zajet dovnitř. Toto gesto majitele psa údajně rozněvalo natolik, že prý začal bouchat do kapoty auta a u toho mu údajně prostě nadával. Když 53-letý řidič z vozu vystoupil, aby zjistil, co 37-letého muže tak rozčílilo. Vysloužil si prý od něj facku. Přivolané strážníky ujistil, že je v pořádku a oddechl si, že ani auto není poškozené. O 16 let mladší muž se ke strážníkům choval arrogantně a hájil své chování tím, že mu muž údajně málem zajel psa. Verzi řidiče však potvrdila i přítomná svědkyně. Strážníci tedy pojali podezření z narušení občanského soužití a případem se tedy budou dále zabývat úředníci. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky zdravím posluchače Free Radia.
1: Děkujeme za informace, teď další hity.
3: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Před 13. hodinou vás vítá Féteru Frička a stále ještě já, Peťa Hlávková. Nastává nám za chvíli hodinka plná zajímavostí, o kterých jste možná neměli ani tušení, tak si na to počkejte. Taky ještě jednou zdravím všechny ctibory, ti totiž mají dneska svůj den, svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší a právě vám letí další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Andrea.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se slepici říká slepice? Protože je slepá. Lépe řečeno je široslepá, tedy vidí špatně zašera. No a nadávka slepičí prdelka pro žvanila, který všechno vyslepičí. Stejně jako slepice, takový mluvka nic neudrží a kudy chodí, tudy něco vypouští. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

0: Radio. Spojení kámen úrazu jako označení pro překážky a příčiny neúspěchu vychází z Bible. V Novém zákoně se hovoří o základním kameni chrámu, o který zakopne každý, komu chybí víra. S otravným kamenem se ale můžeme setkat i mnohem později, a to konkrétně v roce 1822 v původně pryském městě Pilkalen. Tam se dva příbuzní hádali o velký balvan, který ležel přesně na hranici jejich pozemků. Nesmyslný svár se dostal až k soudu, který to rozhřešil zajímavým způsobem. Soudce nechal kámen přemístit před soudní budovu a kámen úrazu tam pak překážel každému, kdo by chtěl soud znovu zatěžovat malichernostmi. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Jedno z nejpopulárnějších vysvětlení původu rčení být v čudu se odvolává na počátky finančního leasingu za první republiky. Řeč je o konkrétně Českomoravském úvěrovém družstvu neboli ČUD. Jeden ze zakladatelů údajně svou kampeličku vytuneloval a úspory lidí se tak rázem ocitly v čudu. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď tě.

0: před 14. vás vítá v éteru Free Rádia Peťa Hlávková. Za chvíli už ale dorazí Patrik Netík a ten tu s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí v 11. Do té doby krásný zbytek víkendu.
1: Free Rádio, kam vyrazit?
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Feminista nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Na zlatém jezeře nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: chvíli po 14. hodině vám ze studia Free Radia krásnou sobotu přeje Míša Rotrová. Máme tady 9. květen, možná jste včera byli na brněnském Majálesu, pokud ano, tak doufám, že jste si to užili, že ty následky dneska nejsou moc bolavé a pokud náhodou ano, pokud třeba jste unavení, tak doufám, že vás Free Radio rozproudí další naší muzikou. No a přehled toho nejnovějšího nabízíme právě teď.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A na Free Rádiu teď jeden tip, kam dnes můžete vyrazit, co takhle festival Plácek. To je spojení kultury, divadla, performance, hudby, komunity a zkrátka spousty zajímavých věcí v rámci kulturního centra Kolaps. Akce nabízí premiéry inscenací mladých i profesionálních kolektivů, zahraniční hosty, koncerty, workshopy, prostor pro diskuzi či komunitní program u venkovního grilu či na baru. Tohle všechno do dnešního dne na Kounicově 22. Konkrétně ten dnešní program odstartoval komunitní snídaní. Za malou chvíli začíná v malém sále studentský projekt s názvem Eclat of Uniformity. No a v 19 hodin potom divadelní představení, koprodukční projekt s názvem Rekonstrukce 14 metrů čtverečních. To ale pořád ještě není všechno. V 21 hodin potom Plácek Session. Což bude jistě skvělé zakončení toho celého festivalu. Těšit se můžete na živou muziku, na DJ a to všechno jak v malém, tak i ve velkém sále. Tak pokud vás to trošku zajímalo, máte rádi muziku, máte rádi divadlo, pak byste dnes v Kolaps neměli chybět.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Nastraž uši. Tahle

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Ladíte Free Radio, doufám, že si užíváte parádního počasí v sobotu 9. května. Sluníčko svítí, tak možná vyrážíte někam na výlet. No a kam můžete vyrazit zítra, tak to je taky nedělní retro party, tedy alespoň pomyslně. Naladíte nás mezi 17. a 20. hodinou, kdy se na vás těší naše Markétka a s ní skvělá spousta retro muziky, jako vždycky i na vaše přání. Tak si to určitě nenechte ujít.

0: I v sobotu 9. května jste s Free Rádiem a včera proběhla premiéra už 1002. kola naší hitparády 107. Fríčka. No a jaké jsou tam aktuálně novinky, tak to nám v tuto chvíli představí kdo jiný než sám Lukáš Bartl.
1: Free Rádio. Free Rádio. Novinky. Novinky. Novinky. Novinky hitparády.
2: Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Sten. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády, Kate.

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107. Frýčka. Hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: 15. hodina se nám přibližuje a na Free Radio je teď čas jít pogratulovat k svátku. Máme tady 9. květen a to znamená, že v kalendáři je primárně jméno Ctibor. Ovšem zjistila jsem, že dalším jménem, které dneska slaví, je Honoráta. Neznám osobně nikoho takového, pokud vy ano, tak určitě nezapomeňte pogratulovat, protože to je jméno věru speciální. Ale zpátky k tomu častějšímu jménu. Ctibor, to je jméno slovanského původu, které vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov, čest a bojovat. Takže se to dá přeložit jako bojovník za čest nebo čestný bojovník. Jméno to opravdu také není příliš časté. Okolo tisícovky Ctiborů máme v celé republice. Přejeme tedy všechno nejlepší a další porce roztančené muziky letí speciálně, pánové, pro vás.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Máme po 15. hodině z vlny 107 FM vás zdraví a krásné slunečné sobotní odpoledne přeje Míša Rotrová. No a v této hodině se podíváme na kino novinky. Pokud tedy máte stejně jako já chuť vyrazit do kina, počkejte si na naše tipy. Teď už taky každopádně přehled toho nejnovějšího, co vám pouštíme do uší.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Andrea.

0: jsem slíbila na Free Radio, se teď pojďte nechat pozvat do kina. A na cože to bude? Free Radio,
1: novinky v kinech. Balkánské drama Přehrada z písku, tak to je kinonovinka tohoto týdne. Film se odehrává v malé chorvatské vesnici, kde žije hlavní hrdina Marko. Má přítelkyni i vyhlídky na dlouhodobou práci v autodílně svého otce, tedy v celku bezstarostný život. Všechno se změní ve chvíli, kdy se z města vrátí do svého rodiště Markův nejlepší kamarád z dětství Slaven. Jako voda v místní řece začnou stoupat potlačené vzpomínky na dávné události. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na novém filmu Přehrada z písku.
0: Tak to byla první dnešní pozvánka do kina. Pokud vám to sedlo, pokud je to váš žánr, tak si to nenechte ujít a zaměřte do nějakého kinosálu. No a teď už od nás taky další sobotní muzika.
2: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1

0: tak buď u toho.
1: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Pěkné sobotní odpoledne přeje ze studia Frýčka Míša Rotrová. Doufám, že si užíváte ideálně volného dne a pokud máte chuť vyrazit do kina, tak za malou chvíli pro vás budeme mít další tip. Zůstaňte tedy s námi.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Frý Radio 107 FM. Yeah.

0: Hodina plná pozvánek do kina pokračuje a tady je další tip Free Radia, na co aktuálně můžete vyrazit.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Fantazy rodinný animák Kony tajemství jestřába. Je to vlastně pohádka natočená podle populární dětské knížky. Vypráví příběh holčičky Kony, jejíž rodiče odjedou na cesty, zatímco ona zůstává doma s dědečkem a kocourkem Mourkem. Společně poznají jestřába Klause, který by rád s ostatními tažnými ptáky odletěl na jih, ale brání mu v tom jeho zranění. Dokáží Kony a její parta Klausovi pomoci? Tak to se můžete dozvědět na novém fantazy rodinném animáku Kony tajemství jestřába.
0: My tedy děkujeme za pozvání. Já si myslím, že to zní jako velmi zajímavý snímek, tak máte-li chuť, můžete vyrazit. My teď na Free Radio každopádně vyrážíme taky za další porcí roztančené muziky.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmond, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1994.

0: 16. hodina se nám přibližuje a hodina plná kinonovinek je za námi. Doufám, že jste si vybrali a že jsme vás třeba nalákali a vyrazíte možná už dnes večer do kina. Určitě si to užijte. No a pokud náhodou máte vedle sebe nějakého Ctibora, tak mu nezapomeňte pogratulovat, protože právě tohle jméno je dnes 9. května v kalendáři. I my přejeme všechno nejlepší a posíláme další dance a R&B muziku.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 16. hodina odbyla před malou chvílí, na Free Radio s vámi stále Míša Rotrová, posílám pozdravy možná někomu v domácí pohodě nebo někam ven, dneska krásné počasí, tak možná, že jste někde i na zahradě, třeba už je nějaká ta grilovačka, tak si to moc užívejte. No a v této hodině se podíváme na to, jaké soutěže vám Free Radio připravuje a připraví. Teď ale každopádně taky přehled toho nejnovějšího, co vám hrajeme.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: Ladíte Free Radio a nezapomeňte, že pokud u nás uslyšíte jednu písničku dvakrát po sobě, tak je to double. Znamená to, že pokud se dovoláte do studia Free Radio jako první, vyhráváte. Máme tady pro vás připraveny skvělé dobroty, tak dobře poslouchejte. A jakmile jedna písnička zazní po druhé, volejte studio 790 107 107. Teď už pokračujeme další porcí sobotní roztančené muziky.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Feminista nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Na zlatém jezeře nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.

0: pátečka Free Radia je za námi a pokud máte taky, stejně jako třeba já, rádi tu retro taneční muziku, nebo taneční i R&B, tak určitě nezapomeňte vyladit Free Radio už zítra mezi 17. a 20. hodinou. Čeká vás další skvělá retro party Free Radia v režii Markéty Huďkové, která vám bude hrát i na vaše přání. Takže pokud máte chuť, že byste rádi něco v éteru slyšeli, zítra mezi 17. a 20. zavolejte, nebo si napište a bude to vaše.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Ladíte Free Radio a od pondělí do pátku si u nás můžete vysoutěžit skvělé výhry v tajemném filmu. O co že se jedná? Podle indicí hádáte nějaký film, který si náš Roman vymyslí, nebo spíše vybere. A pokud uhodnete, což je to za snímek, a dovoláte se do studia Free Radio jako první, výhra je vaše. Tak se těšíme na všechny filmové znalce každé všední dopoledne.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: 17. hodina se nám přibližuje, vy jste s Free Rádiem, odkud vás zdraví Míša Rotrová a co nabídneme po páté, na co že se můžete těšit? Na svět plný celebrit. Ano, bude tady celebrity show a podíváme se na to, co je nového u známých osobností. Počkejte si tedy na to a do té doby vám pochopitelně hrajeme další porci skvělé roztančené muziky, možná i někomu z vás do práce, pokud třeba dneska jezdíte, jste kurýři, taxikáři a tak podobně, tak přejeme, ať to pěkně sviští, dávejte na sebe pozor a Fríčko vám k tomu i nadále bude hrát.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

i po 17. hodině je Free Radio s tebou. Ať si kdekoliv. Free Radio pro tvůj lepší podvečer.

17. hodina odbyla, vyladíte stále Free Radio, kde je s vámi Míša Rotrová. Já vám přeji příjemný poslech a v této hodině nabídnu Celebrity Show. Podíváme se na jednu velmi známou zpěvačku, která je aktuálně ve vážném stavu. Prozradím vám, co se stalo. A taky bude řeč o jednom známém českém herci, který vyvedl svou ženu do společnosti. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby to nebyla paní Kolombová. Teď už ji tedy svět uviděl a je opravdu krásná. O komže mluvím, tak to se dozvíte v této hodině. Mějte uši nastražené a teď taky přehled té nejnovější muziky, co vám hrajeme.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Andrea.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Měla vystoupit v červnu v České republice, teď ale bojuje v nemocnici o život. O komže mluvím? O velmi známé zpěvačce, kterou proslavil hit z roku 1983 Total Eclipse of the Heart. A vy určitě tušíte, že mluvím. A vy určitě tušíte, že mluvím o 74-leté zpěvačce Bonnie Tyler. Ta aktuálně leží na portugalské klinice v umělém spánku. Do něj byla uvedena kvůli pooperačním komplikacím. Do nemocnice se dostala už na konci dubna kvůli silným bolestem břicha, prasklo jí slepé střevo, musela být operována. No a právě po operaci to nešlo všechno úplně dobře a tak se lékaři rozhodli ji uvést do umělého spánku. 6. června měla zpěvačka vystoupit u nás v Česku v rámci série koncertů Legend. To ale aktuálně vypadá, že úplně nepůjde. Tak každopádně držíme Bonnie hlavně palce, ať se z toho brzy dostane. No a třeba si ji potom u nás užije v nějakém náhradním termínu. Teď už z Free Rádia taky další porce sobotní muziky.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1

0: začínám. Tak buď u toho.
1: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: kam vyrazit.
1: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1993. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it.

0: Ladíte Free Radio, zpátečka je za námi, nezapomeňte, že zítra mezi 17. a 20. vás čeká nedělní retro party, teď ale každopádně pokračuje taky celebrity show a my se za malou chvíli podíváme na jednu krásnou paní Kolumbovou, ke kterému známému českému herci patří a na jaké premiéře se spolu objevili, tak o tom vám řeknu více po další muzice.
1: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Fantasy Radio. V minulých dnech proběhla pražská premiéra televizní minisérie o spisovatelce Simoně Moniové a postavu jejího někdejšího manžela, který nakonec zabil Borise Ingra, stvárňuje známý oblíbený herec Igor Orozovič. Tento 41letý sympaťák vždycky skrýval svou ženu, nikam ji nevodil a říkalo se jí paní Kolombová. Tentokrát se to ale prolomilo, protože Igor ji vzal právě na tuto premiéru sebou a nutno říci, alespoň podle fotek, že to je opravdu nádherná žena. Sice stále nevíme její jméno, ale herec se nedávno alespoň nechal slyšet, jak se jmenuje jejich 15měsíční dcerka. Je to Elenka, tak přejeme celé rodině mnoho štěstí, no a doufáme, že Igor manželku vezme někam častěji, než tomu bylo doposud. Teď už z Free Radia taky další muzika, tak pojďme na ni.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje

0: 18. hodina se přibližuje, vyladíte Free Radio, kde je pomalu u konce hodina plná celebrit a naše celebrity show. Po 18. hodině nabídneme třeba burzu práce, tak pokud hledáte job, tak si to určitě nenechte ujít. Jinak připomínám, že dneska je 9. květen a to znamená, že v kalendáři je jméno Ctibor. Tak pánové, přejeme vám z Free Radia všechno nejlepší.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: chvíli po 18. vyladíte Free Radio a z vlny 107 FM přeje krásný sobotní podvečer Míša Rotrová. Počasí dneska parádní, tak doufám, že si ho užíváte. A co nabídnu v téhle hodině? Dáme si víkendové kalendárium a taky burzu práce. Tak pokud se aktuálně po něčem poohlížíte, počkejte si na naše tipy. Teď každopádně taky přehled nejnovějšího dance a R&B, co vám Free Radio hraje.
1: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Ailey.

0: Tvoje rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Ladíte Free Radio a je tady víkendové kalendárium. Dneska je tady 9. květen a cože se v tento den stalo v historii. Tak třeba roku 1346 papež Klement VI. Povolil Karlu IV. Založit klášter Emauzy, kde směl být v liturgii užíván slovanský jazyk. Roku 1926 se v Československu odehrál historicky první rugbyový zápas. Moravská Slávia tehdy porazila tým Žižka Brno. Roku 1946 byla otevřena zoologická zahrada Dvůr Králové ve dvoře Králové nad Labem a roku 1959 zahájila v Praze činnost Laterna Magika. Dodejme ještě, že roku 74, tedy 1974, zahájilo provoz na trase C pražské metro. A teď už narozeniny, kdo dneska slaví ve světě známých osobností. Je to například zpěvák Billy Joel, ten má dneska 77 a 53 slaví herec Marek Taclík. Pokud náhodou i vy dneska máte narozeniny nebo třeba slavíte nějaké to výročí, přejeme vám z Free Rádia všechno nejlepší.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí.

0: Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit. Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: hodina je za rohem. Na Free Radio s vámi dnes byla Míša Rotrová. Doufám, že jste si to užili, doufám, že jste si užili hlavně sobotu, že jste ji měli ideálně volnou. A pokud jste museli pracovat, tak věřím, že už se to chýlí ke konci. Přeji vám pěkný večer nadcházející. No a z Free Radia pochopitelně teď posílám další muziku a zvu vás třeba k poslechu zítřejší retro party s Markétkou, která startuje v 17 hodin. Teď už tedy další dance a R&B z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a Ambrose.

Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Stan. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády KGB a slovenská Adela. Čtvrtá novinka hitparády Encore, Big Dreamers a Norma.

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107. Frýčka. Hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: jediné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Eilish.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Neptunika a

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Free Radio. Free Radio.

Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Sten. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády KGB a slovenská Adela. Čtvrtá novinka hitparády Encore, Big Dreamers a Norma.

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107. Frýčka. Hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Neptunika a Ambrio.

0: Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 2003.
1: Push me, and then just touch me, till I can get.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka

0: Rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
1: Freebox Free Radio.